0: Tak, toto bol priamy basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí tý basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

Dobrý večer, vitajte, drogi sluchače Radia Lem FM, z tej strany Severian Kosovský, vítam vás kolo sluchania Trioch Švítiv. No i máme vítorok, už druhý den červca, začali sme to fajný letný mesiac, predovšetkom fajný za to, že v červci, takoj neodouha, začíname vakácii. No ale do toho ešte ku šiša, takže ja, drogi sluchače, s vami budu. I što ж, začnijme to naš večer s radijom LEM FM.

0: děkuju za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: Blim FM.